0: Bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor.

Alkehol Arakain, Krucipis Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa Monkey Business Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na bolkafest.cz. Nenech si to utéct.

0: Baví vás řízení a chcete práci, která má směr? Nasedněte k dopravnímu podniku Mladá Boleslav. Hledáme řidiče nebo řidičky autobusu. Čeká vás moderní vozový park, férové peníze a pravidelný dvousměnný provoz. Stačí vzít volant do ruky a vyrazit s námi. Zavolejte na 326 728 212 ve všední dny od 5 do 21 hodin nebo napište na dpmlb@dpmlb.cz. Dopravní podnik Mladá Boleslav. Rozjeďte to s námi.
1: Zapni světla!

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultur.cz. mb.cz.
4: Radio MB.
5: www.radio.mb.cz.

0: bylo 7 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: uhelné skaly, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.

0: bylo 8 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: Baví vás řízení a chcete práci, která má směr? Nasedněte k dopravnímu podniku Mladá Boleslav. Hledáme řidiče nebo řidičky autobusu. Čeká vás moderní vozový park, férové peníze a pravidelný dvousměnný provoz. Stačí vzít volant do ruky a vyrazit s námi. Zavolejte na 326 728 212 ve všední dny od 5 do 21 hodin nebo napište na dpmlb@dpmlb.cz. Dopravní podnik Mladá Boleslav. Rozjeďte to s námi.
1: Zapni světla!

0: www.tip.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: MB. MB. MB. MB.

0: bylo 9 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Pohodové pondělí. Na začátku května v Bolce opět startuje hlasování o projektech z participativního rozpočtu pro letošní rok. Obyvatelé mají nyní možnost rozhodnout, které z navržených projektů se dočkají realizace. Hlasování probíhá prostřednictvím aplikace Mladá Boleslav v mobilu a potrvá do 31. května. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří pod 100 hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se ráno znovu zapojili vrtulníky.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty porazili v úvodním kole ligové nadstavby ve skupině o titul Jablonec 2-0 a pojistili si druhé místo. Plzeň porazila doma po obratu Hradec Králové 3-1 a udělala velký krok ke konečnému třetímu místu. Tento týden už může titul slavit Slavia, pokud v derby porazí Spartu. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: muzika na rádiu MB. Pondělí 4. května pokračuje David u mikrofonu a začíná dopolední rozjezd. Tak máme za sebou první prodloužený víkend, ten druhý nás čeká. My se ohlídneme třeba za čarodějnickým rejem na krásné louce. No a taky vám budu hrát skvělou muziku. Těšte se, třeba na Kylie Minogue bude taky Captain Jack, anebo například Michal Hrůza, tak určitě zůstávejte dál dobře naladěni. Při pondělku 4. tady je Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: MB. MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

domů! Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu! Já tam půjdu!

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.

Právě Radio MB v 9 hodin 27 minut. Doufám, že se máte výborně při pondělku 4. května. No a koukněte třeba taky na to, nebo koukneme třeba taky na to, kdy se otevře nájezd z Havlíčkovy ulice na silnici 1/38. Přátelé, bude to již dnes kolem poledne, takže bude tam naplno obnoven provoz právě na křižovatce Havlíčkovy ulice ze silnici 1/38. No a od 10. dubna tam byla úplná uzavírka provozu. Tak se nám trošku ve městě zase trošku odlehčí, protože stavbaři práci urychlili.

0: panurín, súděný. Tak, pojďme dál, 9 hodin 39 minut, jsme Rádio MB. Máme za sebou čarodějnice a všude se nám to vyvedlo, alespoň tedy podle hlášení pořadatelů. Čáry Fest 4, Chotětov byl plný lidí, což je skvělý, co se týká samozřejmě čarodějnického reje na krásné louce. I tam dorazilo tisíce lidí. Viděl jsem fotky, nebyl jsem, protože jsem měl hodně práce, ale to nevadí, mně to stačí z těch fotek. Tak pojďme dál. Den vítězství, který připadá na 8. května, si Mladá Boleslav připomene už tradičně několika pietními akty, včetně vzpomínkového setkání na novém hřbitově. Bude to od 10 hodin u pamětní desky na budově automobilky v Laurinově ulici u 3. brány, pak v 10 hodin a 45 minut. Tady je Rádio MB. My si hrajeme další muziky, muziku tentokrát od Lůny.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: Pokrali, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.

0: Radio MBN. No, teď máme 9 hodin 57 minut a já doufám, že si užíváte pondělí s datem 4. května. My teď dáváme ještě Boyzone a za malou chvíli už pro nás Roman bude mít další aktuální zprávy.
1: Radio MBN.
2: Radio MBN.
3: Radio MBN.

0: bylo 10 hodin. Rádio MB.
1: Pohodový pondělní den. Mladou Boleslav čeká od 8. května do 12. června částečná uzavírka křižovatky Laurinova Dukelská. Křižovatka zůstane po celou dobu průjezdná. Doprava ale bude vedena bez světelného signalizačního zařízení, které bude po dobu prací mimo provoz. Začátek letní sezony si v horských střediscích v Královéhradeckém kraji nenechali ujít tisíce lidí. Lanovky se do letního provozu rozjely 1. května nejen v Krkonoších, ale i v Orlických horách. Kromě lanovek mají návštěvníci k dispozici půjčovny kol, koloběžek, atrakce pro děti a další služby.
2: Sport.
1: Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským v 35. kole anglické ligy zvítězili na hřišti Aston Villa 2-1 a opustili sestupové pásmo, přeskočili West Ham. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Sleeping in my car. No, máme 5 minut po 10. hodině dopolední. No a v téhle hodině probereme samozřejmě další události. Jsme totiž Mladoboleslavské rádio, tak se podíváme třeba taky na spekulace kolem příměstského rekreačního lesa na Sahaře. Tak určitě buďte s námi, no a budeme si hrát výbornou muziku. Dáme Crash Test Dummies, taková ta příjemná pomalá. No, dáme taky třeba kapelu Nebe, anebo ATC, to je muzika pro hodinu 10. pondělka 4. května.
1: Rádio MB.
2: Hudba z našeho regionu.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti, vyšlete

0: Vičky 48, horký žes rýže, vypsaná fixa, monkey business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na bolkafest.cz. Nenech si to utéct.
1: www.radio.mb.cz.
2: Radio MB.

čekají nějaké ty 26 stupňové teploty. Konec konců velkou předpověď počasí si dáme už v příští hodině. Teď pojďme ale do příměstského rekreačního lesa na Sahaře, tedy v příměstské části Mladá Boleslav. Město zdůrazňuje, že tenhle pozemek ve stávajícím platném územním plánu není určen k zástavbě. Objevily se totiž fámy, že by se les měl vykácet a stavět se tam domy a podobně. Takže nic takového prý není na pořadu dne, nic se kácet nebude, prostě a jasně tam bude dál rekreační les. Tak tady to máte, 10 hodin a 28 minut.

0: zpívala písničku Jíst, spát, meditovat, milovat v 10.38 na Rádiu MB. Tak mladá Boleslav rozzářila talenty. Kdo je vítězkou soutěže Boleslavsko hledá talent? To se dozvíte na našem webu. Kdo povede superligovou bolku, tedy tu florbalovou, tak to se dozvíte taky na našem webu. No a je tam toho určitě mnohem víc. Můžete se podívat třeba i na to, jaké akce nás v dohledné době čekají. Takže web je jasný. www.radiomb.cz. Krásný den vám přeji. Teď si dáváme Paula van Dyka a Julie Westlin písničku s názvem Beautiful.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: www.mond.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz. MB.cz.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.
4: Rádio MB.
5: www.radiomb.cz.

dělá.

0: budeme koukat tento týden, i o tom si řekneme. Já jsem David, krásný den.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: května, teď pojďme na jih Brazílie. Tam byla svatba a svatebčané byli svědky netradiční situace. Ženich totiž přivezl nevěstu ve lžíci bagru. Všichni zúčastnění přitom trvají na tom, že tenhle kousek byl naprosto bezpečný. Já jsem z toho viděl dokonce i video a že by to bylo bezpečný, říct úplně nemůžu. No tak koukněte, je to na novinkách.cz. Hezký den.
1: Rádio MB.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: www.radiomb.cz
4: Radio MB.

0: Plus. Počasí.
1: Je to jasný, předpověď počasí právě teď a dnes čekáme vedro, sice oblačno až zataženo, přechodně polojasno, nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Jak to bude vypadat zítra, tedy v úterý, má být zataženo až oblačno, nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů Celsia a koukneme i na středu, bude taky převládat velká oblačnost, objeví se přehánky nebo občasný déšť a teploty 16 až 21 stupňů.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: Vítali, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
4: To už je stejně jedno, mizíme.
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Radio MB.
9: Radio MB.

0: 4. května vám přeji, pomalu a jistě se nám blíží 12. hodina. Kdybyste nevěděli, na jaký sport kouknout tento týden, tak můžete třeba na další přípravu na mistrovství světa. Česko bude hrát se Švédskem už tento čtvrtek od 17 hodin. No tak snad to klapne a tentokrát Švédy porazíme. Jsme Rádio MB, teď se loučím a těším se na slyšenou ještě jednou odpoledne po 17. hodině.
1: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: 12 hodin. Rádio MB.
1: Pohodové pondělí. Na začátku května v Bolce opět startuje hlasování o projektech z participativního rozpočtu pro letošní rok. Obyvatelé mají nyní možnost rozhodnout, které z navržených projektů se dočkají realizace. Hlasování probíhá prostřednictvím aplikace Mladá Boleslav v mobilu a potrvá do 31. května. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří pod 100 hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se ráno znovu zapojili vrtulníky.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty porazili v úvodním kole ligové nadstavby ve skupině o titul Jablonec 2-0 a pojistili si druhé místo. Plzeň porazila doma po obratu Hradec Králové 3-1 a udělala velký krok ke konečnému třetímu místu. Tento týden už může titul slavit Slavia, pokud v derby porazí Spartu. Zprávy jsou za námi, je časopit na muziku.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Radio MB.
3: Radio MB.
4: Radio MB. MB.

0: www.radiomb.cz.
1: Radio MB.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
4: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
3: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
1: Radio MB.
0: Radio MB.
1: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.

0: V Mladé Boleslavi pokračuje jarní očista města, tak pozor, kde parkujete. Zítra se bude pracovat v ulici Palackého, od Majora Frimla k ulici U stadionu a také v ulici Erbenova od ulice Havlíčková ke třídě Václava Klementa. Dopoledne pak přijdou na řadu ulice Olbrachtova, Mackova a Gelnerova. Ve středu ráno se bude pracovat v ulicích Viniční a Rybniční. Dopoledne pak v ulicích Mahenova, Štechova a Folprechtova.
1: Radio MB. Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.

0: 13 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Pohodový pondělní den. Mladou Boleslav čeká od 8. května do 12. června částečná uzavírka křižovatky Laurinova Dukelská. Křižovatka zůstane po celou dobu průjezdná. Doprava ale bude vedena bez světelného signalizačního zařízení, které bude po dobu prací mimo provoz. Začátek letní sezony si v horských střediscích v Královéhradeckém kraji nenechali ujít tisíce lidí. Lanovky se do letního provozu rozjely 1. května nejen v Krkonoších, ale i v Orlických horách. Kromě lanovek mají návštěvníci k dispozici půjčovny kol, koloběžek, atrakce pro děti a další služby.
2: Sport.
1: Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským v 35. kole anglické ligy zvítězili na hřišti Aston Villa 2-1 a opustili sestupové pásmo, přeskočili West Ham. Zprávy jsou za námi, je časopit na muziku.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmely,

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: MB. MB.
3: Vzpomínám na to, co bylo, na všechno to, co se mi do paměti vrylo, proto píšu dál, co teď v hlavě mám, fortissimo. Řekni, co je tvojí nejsilnější hodnotou, je to kariéra nebo vize s rodinou. O tom poslední dny často přemýšlím, jednou bym a potom zas vůbec netuším, nejdůležitější.

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Radio MB.
9: Radio MB.

0: bylo 14 hodin. Radio MB.
1: Zprávy. Hezké pondělí. Den vítězství, který připadá na 8. května, si Mladá Boleslav připomene tradičně několika pietními akty, včetně vzpomínkového setkání na Novém hřbitově a u památníku desky na budově automobilky v Laurinově ulici u Třetí brány. Maturitou z matematiky a anglického jazyka dnes začínají státní maturitní zkoušky, které připravuje státní organizace CERMAT. Ke státním maturitám půjde letos poprvé 84 249 středoškoláků. Zítra budou maturity pro všechny pokračovat testem z českého jazyka.
2: Sport.
1: Judista Adam Kopecký vybojoval na Grand Slamu v Dušanbe stejně jako loni bronz ve váze do 90 kilo. Na turnajích této kategorie si vyrovnal maximum a vybojoval třetí medaili. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice, pohodový poslech.
2: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Společnost vodovody a kanalizace Mladá Boleslav uspořádá v sobotu 16. května na některých svých důležitých objektech Den otevřených dveří. Zpřístupněny pro veřejnost budou úpravna vody Rečkov, vodojemy Bradlec a čistírna odpadních vod Mladá Boleslav Najberg. Objekty budou otevřeny od 9 do 16 hodin.
1: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol, Arakain, Krucipis, Krybičky, 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

Mladá Boleslav se v pátek 22. května opět ponoří do jedinečné atmosféry kultury, historie a zábavy. Od 18. do 23. hodiny se uskuteční oblíbená muzejní noc, která propojí významné instituce napříč městem. Program chystá Škoda Muzeum, Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Galerie Podvěží, Městský palác Tempel, Sbor českých bratří a Mladoboleslavský hrad. Právě hrad přinese pestrý kulturní program, včetně kočovné herny Sládkovna s originálními mechanickými atrakcemi.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
6: Radio MB.

0: bylo 15 hodin. Radio MB.
1: Zprávy. Pohodové pondělí. Na začátku května v Bolce opět startuje hlasování o projektech z participativního rozpočtu pro letošní rok. Obyvatelé mají nyní možnost rozhodnout, které z navržených projektů se dočkají realizace. Hlasování probíhá prostřednictvím aplikace Mladá Boleslav mobilu a potrvá do 31. května. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří pod 100 hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se ráno znovu zapojili vrtulníky.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty porazili v úvodním kole ligové nadstavby ve skupině o titul Jablonec 2-0 a pojistili si druhé místo. Plzeň porazila doma po obratu Hradec Králové 3-1 a udělala velký krok ke konečnému třetímu místu. Tento týden už může titul slavit Slavia, pokud v derby porazí Spartu. Zprávy jsou za námi, je časopit na muziku.
2: Radio MB.
0: Radio MB. Jo!

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: V Mladé Boleslavi si můžete užít vyhlídkové jízdy kočárem. Služba funguje pouze na objednání předem na www.kamvečer.net. Vyhlídkové jízdy se uskuteční v parku Štěpánka od Koliby směrem na zimní stadion. Jezdí se za každého počasí a v kočáře může být najednou 8 lidí.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
2: Radio MB.
3: www.radiomb.cz.
4: Dá si sklenku. Pojď dál, nezouvej se, přece nebudeš stát venku. Sundám ti rukáv první a druhý, ještě

zároveň i unik. Básně skládám, rád se směju, málo se hádám.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Že nejsem nejplodnější strom z tvýho sadu. Dobře vím, že nejsem nej...

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: Mladé Boleslavi pokračuje jarní očista města, tak pozor, kde parkujete. Zítra se bude pracovat v ulici Palackého, od Majora Frimla k ulici U stadionu a také v ulici Erbenova od ulice Havlíčková ke třídě Václava Klementa. Dopoledne pak přijdou na řadu ulice Olbrachtova, Mackova a Gelnerova. Ve středu ráno se bude pracovat v ulicích Viniční a Rybniční. Dopoledne pak v ulicích Mahenova, Štechova a Folprechtova.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo ajeje. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Radio MB.
9: Radio MB.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.

0: bylo 16 hodin. Radio MB.
1: Zprávy. Pohodový pondělní den. Mladou Boleslav čeká od 8. května do 12. června částečná uzavírka křižovatky Laurinova Dukelská. Křižovatka zůstane po celou dobu průjezdná. Doprava ale bude vedena bez světelného signalizačního zařízení, které bude po dobu prací mimo provoz. Začátek letní sezony si v horských střediscích v Královéhradeckém kraji nenechali ujít tisíce lidí. Lanovky se do letního provozu rozjely 1. května nejen v Krkonoších, ale i v Orlických horách. Kromě lanovek mají návštěvníci k dispozici půjčovny kol, koloběžek, atrakce pro děti a další služby.
2: Sport.
1: Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským v 35. kole anglické ligy zvítězili na hřišti Aston Villa 2-1 a opustili sestupové pásmo, přeskočili West Ham. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
2: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Tak já doufám a věřím, že to pondělí tak nějak prostě zvládáte. Pokud už ho máte pracovně za sebou, tak už jsou před námi pouze 3 dny, protože v pátek bude zase svátek. Dnes mají svůj svátek Květoslavové a tak jim přejeme všechno nejlepší. Další muzika bude právě pro ně. My se za malou chvíli podíváme také na počasí, vypadá to, že nám konečně také sprchne. Budeme si hrát bezva muziku a prostě si užijeme pondělní odpoledne. Tak ať se vám příjemně poslouchá do 17. hodiny u mikrofonu. Telefonu Roman.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
3: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Dva dny, jedno místo, dvě stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

0: Pohodové odpoledne posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Po velmi horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od zítra se začne ochlazovat a přijít by měly přehánky a lokálně i bouřky. Nejvíce srážek pak podle všeho spadne ve čtvrtek. My jsme si včera s klukama v pergole u jednoho kamaráda zahráli karty a já jsem schválně očekával, kdo jako první začne nadávat na to teplé počasí a ano, našli se tam tací, kterým to hned ten první výraznější letní den vadilo. Zatím to ale vypadá, že po tom plánovaném ochlazení nás zase v závěru týdne čekají vysoké teploty, budou šplhat na 20 až 22 stupňů. Takže za mě je to ideální, prostě nám sprchne, což už je potřeba, doufejme, že i tady u nás na Mladoboleslavsku, no a pak zase můžeme očekávat krásné počasí.
1: Rádio MB.
2: MB. MB.

občas osud na kolena každýho sráží, na tom jestli král či chudák, na tom nezáleží, víš, tak to prostě chodí. Život zkouší, jestli vstaneš, nebo tě to zlomí, když tě nechá dusit prachu pod kopyty koní, víš.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.
4: Rádio MB.
5: www.radiomb.cz.

0: bylo 17 hodin. Radio MB.
1: Hezké pondělí. Den vítězství, který připadá na 8. května, si Mladá Boleslav připomene tradičně několika pietními akty, včetně vzpomínkového setkání na Novém hřbitově a u památníku desky na budově automobilky v Laurinově ulici u Třetí brány. Maturitou z matematiky a anglického jazyka dnes začínají státní maturitní zkoušky, které připravuje státní organizace CERMAT. Ke státním maturitám půjde letos poprvé 84 249 středoškoláků. Zítra budou maturity pro všechny pokračovat testem z českého jazyka. Sport. Judista Adam Kopecký vybojoval na Grand Slamu v Dušanbe stejně jako loni bronz ve váze do 90 kilo. Na turnajích této kategorie si vyrovnal maximum a vybojoval třetí medaili. Zprávy jsou za námi, vracíme se k muzice, pohodový poslech.
2: Radio MB.
0: Radio MB.

0: Tady je Rádio MB, já vám přeji krásné pondělí, máme 4. května, tak je čas mezi 17. a 18. hodinou. 240 dnů zbývá do konce tohoto roku, svátek slaví Klaudie, my v téhle hodině probereme maximální ceny paliv zítra, no a taky si řekneme, co zásadního se dnes stalo, tak zůstávejte s námi, krásný den vám přeje David.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: www.radiomb.cz.
1: Už

0: Ha, a je tam další.
1: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
0: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
1: Když já se tam nedostanu.
0: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
1: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: www.radiomb.cz.
5: Někdy si tak sama říkám, že měl jsi mě rád.

0: skvělý den v pondělí 4. května ladíte Rádio MB. Tak přátelé, maximální ceny paliv nám zítra opět vzrostou. Výrazněji tentokrát zdraží benzín, jehož nejvyšší cena oproti dnešku stoupne o 40 haléřů na 44,29 koruny za litr. No a nejvyšší povolená cena nafty pak stoupne o 4 haléře na 44,59 za litr. Takže si opět něco připlatíme, nedá se nic dělat. Pojďme za další muzikou.
1: Rádio MB.
2: MB. MB. MB. MB. MB. MB. MB.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Rádio MB.

0: Krásné pondělí vám přeji tady od nás z Domu kultury v Mladé Boleslavi, ladíte Rádio MB. Co se dneska stalo zásadního, tak policie obvinila ex-ministra Blažka v bitcoinové kauze. Jana Naďová to dostala za kauzu Čapí hnízdo tříletou podmínku a peněžitý trest. No a co se stalo v Mladé Boleslavi? No, nájezd z Havlíčkovy ulice na silnici 1/38 už je otevřený. Otevřel se dnes kolem poledne. Já se teď loučím, mějte se úžasně a těším se na vás zase zítra po 17. hodině naslyšenou.
1: Radio MB.
2: www.radiomb.cz.

0: bylo 18 hodin. Rádio MB.
1: Zprávy. Pohodové pondělí. Na začátku května v Bolce opět startuje hlasování o projektech z participativního rozpočtu pro letošní rok. Obyvatelé mají nyní možnost rozhodnout, které z navržených projektů se dočkají realizace. Hlasování probíhá prostřednictvím aplikace Mladá Boleslav v mobilu a potrvá do 31. května. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří pod 100 hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se ráno znovu zapojili vrtulníky.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty porazili v úvodním kole ligové nadstavby ve skupině o titul Jablonec 2-0 a pojistili si druhé místo. Plzeň porazila doma po obratu Hradec Králové 3-1 a udělala velký krok ke konečnému třetímu místu. Tento týden už může titul slavit Slavia, pokud v derby porazí Spartu. Zprávy jsou za námi, je časopit na muziku.
2: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valda Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.

0: Radio MB.
1: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem, a všechno bude svít tak, jak má být.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.

0: Bylo 19 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Love me right now.
1: Ha, a je tam další.
2: Jak ty to děláš, že taháš jednu rybu za druhou?
1: Byl jsem v rybářských potřebách Ginto Carp v Mnichově Hradišti a skvěle mi poradili.
2: Když já se tam nedostanu.
1: To nevadí, právě otevřeli v Mladé Boleslavi. Nová prodejna Ginto Carp je otevřena na adrese Laurinova 310. Zaparkuješ hned u dveří, dostaneš nejnovější zboží, skvělé rady i boží kafe. A ten výběr neuvěřitelný.
2: Víš co, pohlídej mi to, běžím tam hned. Rybářské potřeby Ginto Carp. Kvalita, skvělé ceny a lidský personál. Těšíme se na vaši návštěvu v ulici Laurinova 310.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
0: Radio MB.
4: Radio MB.
0: www.radiomb.cz.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: V kapse rozmo.

0: Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.
8: Radio MB.
9: www.radiomb.cz.

0: 20 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: 2 dny, jedno místo, 2 stage a spousta hudby. Volkafest od 29. do 30. května. Vystoupí Dimitri, Harley, Škvor, Alkehol a Rakain, Krucipis, Krybičky 48, Horký žes rýže, Vypsaná fixa, Monkey Business, Valga Gang, Jiří Korn a další. Šapito, Stan z DJs a Stanové městečko. Program a lupeny na volkafest.cz. Nenech si to utéct.
3: Radio MB.
4: Radio MB.
5: Radio MB.
4: www.radiomb.cz.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: V pátek 22. května proběhne tradiční Mladoboleslavská muzejní noc. Čekají na vás unikátní zážitky a stálé i speciální expozice. Navštivte Letecké muzeum, Městský palác Tempel, Galerii podvěží, Sbor českých bratří nebo Škoda muzeum a zažijte muzejní noc na vlastní kůži. Do všech muzejních expozic je vstup volný a od místa k místu vás budou zdarma vozit historické autobusy Škoda 706 RTO a 706 RO. Detailní info s programem hledejte na www.kultura.cz. mb.cz.
4: Radio MB.
5: www.radio.mb.cz.

0: bylo 21 hodin. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.

0: firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Zahradnictví Bratronice, to jsou květiny, dřeviny a sazenice. Ze široké nabídky můžete vybírat a své domovy a zahrady zkrášlovat. Substráty a hnojiva, to potřebuje tvoje rostlina. Hrábě, rýče, lopaty, vše pro zahradníka jako ty. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, kdy vám poradíme a to nejhezčí pro vás vybereme. Na Facebooku i na netu nás vypátráte. Zahradnictví Bratronice najdete na hlavním tahu Mladá Boleslav Nymburk.

0: bylo 22 hodin.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
2: MB. MB.
3: Zažil jsem srandy fůru, prošel světa kus, ze skotských polí viděl

0: www.radiomb.cz.
1: Radio MB.
2: Když ti život kope do zadku,

0: Talk Show. Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.
1: www.radiomb.cz.

0: byla půlnoc.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: MB.
1: Rádio MB.
0: Rádio MB.